0: krásne dobré ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice. Sme Dano a Timi a aj dnes sa staráme o vašu pohodu.
1: Nech už to znamená čokoľvek. Pre nás je to dávka skvelej hudby, informácií, zaujímavosti, dobrej nálady a takisto smiechu.
0: Ideme na to, piatok je stále pred nami a my si ho spoločne užijeme. Z Rádia Košice Tom Petty je 6.56. Skvelé ráno.

0: než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.
1: Viem, že všetko

Rádiu Fresh. Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.